0: Sedomičino po šestčech, tu je serbski rozvoz. Blanka Funcina vas tež stroji z přelatku do vusovanja. Dobre ranje, Blanka.
1: Hej, dobre ranje, vitajče. Kak dźěći poprom prawje serbsku drastu zwoblikaš abo strasčiš, to chce si dundak dźęca rano wotkryć na podźwiećich to budze, z čim zabira so modzi na pundželu rano, nic rano, pundželu wieczowy zadku litiš to dźęca rano zoniče, a serbska wyša šula budeš jinko trašak svieči lieca 80 wopstače. Jedna ze zrjadonju je v tutem tydženu našim studiju pobyła, kak to byl krótke zječe za vas mamy. A za niekotre menšiny, že vám Jan Reho praje, že môžete konc tydženja tomu přiladovať, kak například za bulom honja.
0: No a když nic bul, potom my je metanie. To máte tojšto možnosť čo a skvádnosť čo.

Hudźbny swět so wjerči. Z Anu Mario Brečnerdary z Dźensaranom. Z Mario Matzceny tež, tuj posmiju. Abo ze skupinu Holcov do Kaldžeš, to je wyša šula w Oklice. No a serbska stučka? So poskyči vam tež přes Boženu Pjaršec, kompoziciu Enje Bobanec a Friedricha Steinkehause z Berlina. Texte napisał Peter Dziswauk a Šor Klinči pod hesłom Serbska hudźba šuče a přeco seču sama zaso tam. Božena Pjaršec.

0: 8 minut po napół siódmej. W cecie kopaskiej Lizy Niemskiej lada dźensa 10 przywisniku FC Energie Kotobus na Ruh Jan Regensburg przeciwo FC Energie, gdyż bądźe za Łużyczaną w postup etażu wyższe, a to do drugiej ligi, z której są Kotobużenie 2014 zestupili. To na botamny budże pak znano też na Ruh FC Hanze Rostock w Zabrückenie ladać. Cyłk Hanze ma mienujcy też jeszcze szanse na relegacyjskie miestno, a z tym na postup. Nasz sportowy reporter Jan Reho je niedawno ze czeskim rajerium Hanze Rostock Janom Mederom poryczał, a so je opraszał, hacz wostanie w nowej rajnej dobie w Rostocku, albo hacz ruczy so do Prahy, k domorodnemu klubie Sparta Praha. A to je jemu Jan Mederek.
1: To je dobrá otázka, na kterou rád bych odpověděl, ale bohužel zatím neznám tu odpověď.
2: Dobré prašení, ale bohužel neznaju odmluvu. Dubíme ládač, kak se šo vůvíje. Tež klub sám čaká na to, kak se sezóna skončí. Víříme ještě do toho, co postupíme. Rádi bych vám dokladnějšo odmluvil, tež bych to viděl.
1: Ubíhá taky, ale momentálně rád bych vám něco řekl, ale bohužel fakt nic nevím.
0: No, to by Jan Meda, profikopa FC Hanze Rostock, ve repřečivo mužstvo Jan Regensburg, konca aprila pak by se Jan Meda se správem kolienju bohužel křížny pas k tornu, tak zo Čecha netko znamenča pół leta vupadnje a v Rostocku tež vostanje. 10 minut po napół sedmich.

Kiesling a Nicole Simonec z Tandemom poholi. Potom je to Josefina Brečnec, šo z Vostanje a Škrička Nadžije. Ach, to běže čera dobra nalada tam v koniecach, to můžeš si představit. Frank Vesela, ještě dnes ráno tu pola nás v srbském rozvosu. Spěvám.

0: čorny band nało, kak dobi tun sedźeć a tež kak dojima być.
1: Na kóžde pat nic zlěši hač sukna? To je celé jara vážne. Ha, na koncu kajš jo duhy, no? A ja prajem najkrótše šon také do kolenu. Haj, hat um band se přitika při měci se s štyrami jevičkami, horika na pravom a na livom boku a deleka poprom, také zaušimi šemo.
0: Jako celé posledné davidský žiči potom při mimetanu, abo nakon su tež jara rady junu zubia, to su te bante, kýž tak reco přitiknu pod brodu. Dawa tam nekejký trik, vo sebe so žiči ju ne zubia?
1: Šeleke variante, pa se zapinati jevičku, žno se začinju, abo tež taký vo sebe te knefek.
0: Aj, potom se su mačere voki to šo dere naukli, šim holcam na mimetanu vele vesela, a mam hišče dobru radu hotvenče na koncu, deše po taký mimetanu a ne potom nimo, potom dźěći narodni drasće neslušaja na skakanski rut abo na trampolin, abo?
1: Nie, to nie woprodźe nic. To je woprodźe jedna drasta, ze skotryś so jen dostojne pomałku pohybuje na skakanski rut. Prošu nic.
0: Po takim všem wele wesela.

0: 6 minuten po na po 8 je Stuß Wuschak Herbst, wo das my so wotte genia na našem kanalu we Instagram je prašali a des hat sto Luigi je wotmuwiło za nimale poj co Luigi je při tem wobknieženie reče najvážnejší kriterij hač nichtu k Herbstvu Svuša. Nimale cečina je so porno tomu za wotmu rozsudziła, zo k tomu svušeš, dyž so tak čuješ. Wotuž to meni Luigi praj, zo je serbski pokat a zo je hajenie serbskich nałožkov rozsudne kriteji. Hačpak so na koncu nichtu wopravdže přisvušne čuje ma tež nešto z vosobinske biografiju činič. Mini Mirčin Venk.
1: Tak šelake pak, kajž su wotmowy kóždeje a kóždeho na prašenje, štú svuša k serbstvu, tak rozdzielne sú tež příčiny, motivácie a živienské stavizne, kotre za vúznačom steja. Nekoci sú tým celé jednore wotrostu, kajž Diana Vočarjova.
2: Ja přinu ze sieny ryzy serbskej svojby a zame byše to potom poprom hakec téma, ale nic téma, zo som ja na tým dvielovala, ale téma, kak ja na to wotmowju, kde som ja započoval so se s tým rozestajić, also das mir započoła wiedome spoznać, so jo ju tak jetzt prajene jena komunikacja mit Serbami a Niemcami, aber so su die rozestajina a tak nischto, also to bin wo to wojować, to by się poja twerdziwa, tak jest ja ta zmina boa wot radwoja na, do Budzisina na gymnazji.
1: Za druhých by to porno tomu dový puč, tak napríklad za doktor Kordulu Ratajčaku.
3: Na spočátku by to te serske bie nešto, što ich mieše za zajšvošu činš, no? Also, môj džet bie poprom za mne tu serb, a čo nešto nie šec prajo, ja sem Nemc, ja jenoš sa s ryču, no? To reka, to sú svojibne stavizne za mne byli, no? Abo je tiež přívoznístvo v Užice, ale ja, jako sem v Gesnich Kirchne Votrostva, to sú moje svojibne stavizne byli, to bie hajtum porzatk, ale to nie bije moja przytomność, no? To nie miesze niczo ze mną czynić.
1: Tola nekak jej uprašenie identity a przysłużności tola imało. Je kulturną antropologię studowała, a so biostudia a dysertacje też ze serbstwem zabierała. Je započała serbsce wuknić, a je też dale a jace kontaktu do Łużycy pestowała. Przy tym je nieszto wosebite dożywiła.
3: Znano są mnie ludzie, prede so ja sem so przysłużna, začuvala, sú mne hižo takrát zapšieli, no? A tež přečeljo, no? A to je ta stará strategie, zo jen vie, jole ta pokadža ze sarskej svojby. No, tón žit bie tede jo, no? A tón pravuj bie dživodželnik, no? Tak nám svuša. A to sú tež přečeljo byli, a po njen dostane sebe darne.
0: Praj doktor Kordula Ratajčakova v rozmowie z Mirčinom Vienkom. Štú svušak serbstvo je tež jeho zabirało. Juce svušiče vusledk jeho rešerše, pak v našem nedženišim vusevanju pak dlešu variantu v audiotece ARD Sounds. Na našej stronje v internete a tež přes našu app MDR Serbia. Časač menčinou po napu 8.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

spenduje čas. Ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. Ať zůstane věčných i těch pár chvil.

0: To by był też taki ESC-titul, kiedyś by zawiesz, czy to był. Karygot a jeho dżuga na pódżesa cześć.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
0: Proby za letošu stawiznu vo Krabače v Kurjave samote v Čornom Komcu sú sa v tutnom týdženu zahajili. Kajž zdjeli jednačel Krabatu Mena Anton Fuchs, skutkuje leca 26 lajskich a 8 profiur dživadželníku rie sobu. Najmúči je 9 a najstarší 9-70 let. Za letošu inscenaciju su viacere variante evangelskeje vojeruskeje narodnije traste za jevišću potrebu a spešne voblikanje abo pše voblikanje zešić dali. Vojeruska županka Gabriela Linakua pomha rajarjam ze serbskim vorekovanjom a jeđele rajnih tekstov a za rozkomponovanih spevov do serbšine přeložiła. Mez cokone 100 sobu skutkovacemi su tež přes 20 hotvanču, kiž od 27. junija v 18. předstejnjach sobu skutkuja. Noa kriminalka za dječi, čipne nosy, mysteriózne roženja, spera Lubina Hajduk Velikovičovie, je ludovim nakladnistve domovina vujšva. Sto dživeča cít sistronovo přijaca ilustruana knia ve krutej vjazbe je votnetka mezdrujim smolerec knihani napředajn. Kaj sapske nojene pisaja votmeje so premiera prezentacije kunc meje ve sapskim gymnaziju Budešin. Strotniske zarja dy startuja z doladovanjom kupanskich vodžiznu Sakske, hač do konca kupanske sezony septembru beru pravidłone proby vody mez drujim z Budesko z Piato jezora z Olby lesne kupele nižese, kajšte z Berwautsko a Lenjansko jezora. To je strotniske ministerstvo připovedziło. Proby přepytuja so vo sebe na kolibakterie a motre mokrice, so bychu so strachy s časom spoznali. V Sakske je 20 riečnych zavěru a nedešich zvodu pelnenych jamu jako kupanske vodžizne EU vupokazane. Loni miachu Sakske kupanske vodžizne přeważne vupirnu kvalitu vody. Při Sedlišćanskim jezoru, najväčšim v Vužejskej jezorine, ste so tydženja nuj atrakci vo teorijoj. Severny krajnije marki tak menovaného zrzavého huzdža přeprošujete v opytovarju netko nuj informacijske stejšćo a puhatce mostčik k přebyvanju. Cokonje bunjeđe 650 tisac euro investovane, spišovane od Zvjerska a kraja Braniborskeje. Płacy mostczyk saha 160 metrów daleko do jezora, a skieczy wiacery przystawniścia za wodosportu co. Nowy infodypk je jako odpocznieścia myślene, a informuje o stawiznach pierwszej jamy, a w ujczu przyrody koło wokół sedliszczanskiego jezora. Za letuše putnikovanje dječi z Orelsko biskopstva pytaja ve Kulovskej vosadže noclihi. Kajž farskim listče Kulovskej vosade pisaja, maja dječi prinjo do sedmoletnika svojbach přenocovač. Putnikovanje dječi do Rožanta vodmeje so na drugim koncu tydženja v juniju. Na programje steja zromadne spevanje, modlenje a zromadne ry. Vjac informaciju su na internetovej strone z Orelsko biskopstva vozevene. A to běchu naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: A spočatne převážne pomročeno běhu dňa mu so potom svonco dolaraz huščišo pokazač maksimálne 16 stopňu dženca a jutce potom trochu mene mročelu vostač ma sucho při maksimálne 17 stopňu a viace svonca potom jutce tež vuladame.
2: Na pučach šitko, soderje, kula, dobru jezbu do dženc nišeho doputnja.
1: Serbski rozvoz.
2: Ištvan Kobila spevam.

měsec dźensa. So prezentuje za nim skupala Eurovision Song Contest na drugim městnje dobi hižo wustupić a spěwać. Medla může tuta dvojka tež stejo wostać, gdy si snano druhé městno wudobyće? Palci je tvočime. Pojče, si menšinu po cimliki na časanče.